0: Hirošima 6. augusta. Medzinárodná verejnosť si pripomína 6. augusta SVESov Svetový deň boja za zákaz jadrových zbraní alebo deň Hirošimy. V tento deň v roku 1945 zhodilo americké letectvo na toto japonské mesto atomovú bombu a svet spoznal pred 81 rokmi ničivú silu jadrových zbraní. O 3 dni neskôr, 9. augusta 1945, americké letectvo zhodilo atomovú bombu aj na mesto Nagasaki. Tento dátum si svet pripomína ako deň Nagasaki.
1: Die internationale Gemeinschaft begeht am 6. August den Welttag gegen Atomwaffen, auch Hiroshima-Tag genannt. An diesem Tag im Jahr 1945 warf die US-Luftwaffe eine Atombombe auf die japanische Stadt Hiroshima ab und die Welt erfuhr vor 81 Jahren die zerstörerische Kraft von Atomwaffen. Drei Tage später, am 9. August 1945, warf die US-Luftwaffe auch eine Atombombe auf die Stadt Nagasaki ab. Die Welt gedenkt dieses Datums als Nagasaki-Tag.

0: Čaute, decka.
1: Ahojte, Ivanka.
2: My sa... Rabe.
3: Rabe.
4: Rabe. Einfach gutes Radio.
5: Bern on Air.
6: Jadrové účinky na Hirošimu a Nagasaki sa už nikdy nesmú zopakovať, pretože spôsobili obrovské utrpenie a smrť 100 000 ľudí. Mestá boli takmer úplne zničené a mnoho ľudí prišlo o svoje domovy, rodiny a blízkych. A tí, čo prežili, trpeli vážnymi zdravotnými problémami spôsobenými radioaktívnym žiarením ešte dlhé roky po výbuchoch. Tieto udalosti ukázali, aké ničivé následky môžu mať jadrové zbrane nielen pre ľudí, ale aj pre životné prostredie. Sú varovaním pre celý svet, že vojnové konflikty by sa mali riešiť mierovou cestou, rokovaniami a spoluprácou medzi krajinami. Len tak možno predísť podobným tragédiám a chrániť ľudské životy súčasných aj budúcich generácií.
7: Die Atombombenwürfe auf Hiroshima und Nagasaki dürfen sich niemals wiederholen, da sie Leid und Tod hunderttausenden Menschen verursachten. Städte wurden fast vollständig zerstört und viele Menschen verloren ihr Zuhause, ihre Familien und Angehörigen. Die Überlebenden litten oft noch Jahre nach den Explosionen unter schweren gesundheitlichen Problemen infolge der radioaktiven Strahlung. Diese Ereignisse sind eine Mahnung an die ganze Welt, dass militärische Konflikte friedlich durch die Verhandlungen zwischen den Ländern gelöst werden müssen. Nur so können ähnliche Tragödien verhindert werden.